Výměnu zaplatila městská část Brno-Střed přes 3 miliony korun. Tak doufejme, že budou sloužit, budete házet odpadky tam, ne po zemi. Děkujeme a posíláme další od nás krokodýla.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Dobrý večer, Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodýl.
1: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.